ti uzlá můj tresku. Z tomu mám jelenských mi rovlasti ti dám rovas od zdája. Karamba, karambita, tak mi čupu dede vráčaj. U mě má dar kuda, na nebi obvoně zavrieme druh.

domu, grotova, jelenský kierov, lesici, dabrová, sostária, karamba, karambita, narodiče, kunde, debra, čaj, bubnela, tarkuda, stomu, grotova, jelenský kierov, lesici, dabrová, sostária, karamba, karambita, narodiče, kunde, debra, čaj, bubnela, tarkuda, dali je dílo, bolo.